dívaš. To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky a kukuriadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsteň zázračný, nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsteň zázračný, nezaručí ti však život senzačný.

V rozprávkach se už nie jeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoláha sa len na seba. Buď rada.

za noci nebo i za dne. Srdce mé zpomalí kus, až náhle opona spadne, až hudba

to v člověku bere ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu.